0: Rádio Patria.
1: Amare ragnale te rajale, bisminuti anglofta ori, anasande tumare kera o romano lav, adadive zvakerai ka sekljarja hapale Čechiko, šukar vacht pažo radiovi tumenge mangel o roman gorol. E Markéta Hajsko hini džanibnáskeri buťakeri. Siklia avri antropológia te etnológia pre filozofickú fakulta pre Univerzita Karlovo Prahate. Lebrše star du jezera, kerela sa rodipnáskeri te koordinátorka bu teréna rodipena paloroma kerete pre Slováčiko. Lebrše star du jezera dešu jek, sikavel pre filozofickú fakulta pro semináris paleromistika pre Karlovo Univerzita. Kerďate vlachika lavustika, dokumentárna komiksy, lekaďate gende. Lahajsko na mandiklom u vakeraha spalkoda, soske kerel buti paloroma, učila hin andre familia, varesa veroma.
2: Tame važo da na vakera bud, mena som kaj si manušni hoj palov da te vakera vďanen cakoneske a bokavkes.
1: Ale hintu men dareko andre familia vajna?
2: He, me imar dešu efta berša dživa vrumeha, he, jo vino adarik palo Slovensko, u hino vlachos.
1: Tu men džanem feder, te vakal vlachiko sar amari slovačik romani čip, takže vašo da leha vakere. Usar, tu men cikljan eči blesar, či imar džane nas?
2: Na, kavkez has, bo me pirava zvareka na keleskeri familia, džanem ode cikljom romani čip, vlachicko, Paloda, Maresar, Manhudlom, Lehate, Dživel.
1: Oda, sa sme k Angleko, da sa gledam, te si klon aj Romani čip?
2: Na, Paloda.
1: Ustar tu men ile, bo ďanás hoj o vlachika Romahine ocene. Ustar ile, tu men sar na Romne.
2: Myštes.
1: Na, sa stujem pari pene.
2: Na, nikda šohana.
1: No, a kana, tu mare čave, ďanen eči penen hojine Roma, je paž Roma, sar on diken, kodi ide tita, relande sar hin, čo len nasa zdar som pari penka leha.
2: Hin man lestar ča, jek čajori, u mire Romes has duj čave, so fur amende pirenas, tale čaha ča Romanes vakerav, nikda šoha leha na vakardžom Čechicka ani jeglav, nikda šoha. Leskera čaha, he? Mm. Amara čaha, vakera has Čechická, kana has cikni džanelas, bo pro Čechy nadur amendar bešelas he leskero pral čavenca, no ale kana has la čake šovberša ta gile het a joj preačila te vakerel romanes a peskerelas žena džanel nič te penel romanes, no ča a kana duj kurke a vila leskero bratranco z leskeri sestrenice andolo francusko, so na džanen ani Čechická, ani Slovenská ča džanen romanes u francúzsky. Tá nazla averšanca sarte vakerelenca romanes, palo trin džives, jekvar la diklomna, to sara usodikav. Eče džanel romanes, perfekt plinule romanes vakerel.
1: Nasa zlakáha te vakerel na vakerlas. No a kana musa, bo ona džanena z Čechika, chuňa te vakerel u vakepe sa visarža.
2: Kavkez, abo amenca nakamela ste vakrel, abo pez lađalaz, abo nađanavno, ale akanakez hazla šanca, te vakerel, no me som fez rado, hoj kavkez džanel, hoj pez imar na lađal a perfekt džanel romanes.
1: Hime, ke tume de Andre familia, dar koko džal palkula durom sar tumen?
2: Na niko, niko averna. Ale možno miriča je kvar kamela, kaj so vare so te kerel, kana avla megbari, abo kavkez. Hela zaiminel kavke veci, ale kana dikel so odahin, keď si ori beša v pošo počítači u Irina v Irina v tadykel, no mamo tu aj si pári buči kere, sme aj si pári buči na kamlo moste kerel.
1: Sa tu men dochodňam ke kada ja. Tu men sa zdare, so tu men ligenča ke kada drom, kaj te chodňam te siklon ečim, amare o čilatu nipen, amare je tradícii, savore, kultúra.
2: Ta Miri baba kerelas buči andro Český rozhlas, star asistentka ko Pepa Melč u ovhás la Milena Hefmaňava ko Rom. Ta kavkez joj has sar kamarátka Milena Hepšmanovatar. U mesar cikni čajori. Krešli ďom peske pre Lila, pre dujto sera sohas romane hry. Andre Romani čip scenára. Tak odahas Miro, kavkez myšli na v oľa momento, so ďanes.
1: Milena Hepšmanovo. Tu mela hana vakrnas?
2: Mela diklom ča kana imar kerďom doktorátos, sar pre skúška. Ale pur palate šunďom abo kavkez.
1: U so vakrnas kola manuša sloha kenas, sami sas.
2: Miri baba furt perelas hoji, ojhas godia Javer džuvli, hoj sadžanelas, hoj vimečno džuvli has. U Fort Paloma pirelas po Slovensko a Megbuter pro Slovensko sa koroma sar kere.
1: Vakinas palečaj, paltumari, u seba pureder, teď peskara kelas romes, dževelas bit, romano dževipe, no, sopene nas bit tumen. Či tumena sa zase pariben kolega, že sam romeha, sar dikinas pet tumen, da ok, tani ben ona roma.
2: Ta, me penavas tumen ge, kaska mela, mi dživeleha. Hlavne hoj peste kamen.
1: U tumen sarsas.
2: Mešaj Irina bari knižka paloda. Keď si varme diklom, kaj si diskriminácia, abo kaj sa situácie. Hoj amen, furt vakeras, napríklad Andres Klepi, abo pre ulici vakeras Romanes. A ega, že pre amen dikel džanen sar. A modaren amen lepiakenca. Tá budka sa situácie has. Napríklad Akana Okačon sama s Andrej Lipiania prohotelis u Kana Gejlom Head odari mange vičinde o žandara Andrej Lipiania. Upene nás mange hoj o hotelis priame dine trestné oznamenie hoj sa zničindám o calo hotelis. Som vôbec nás čačipen. Tá kajsa situácie fúr predživa.
1: Markéta Hajsko Sikhavel romistika pre filozoficko fakulta pre Univerzita Karlovo Prahate. Tevarko Kamel težal tesiklov odoj, hinlen mekša i pen. Buter penela e Markéta Hajsko telakere duj Sikhavne. Aký je proces, ak sa chce študent dostať k vám na vašu školu a je to možné aj zo Slovenska?
2: Určite, my budeme dělat ještě vlastně dodatečné přijímací řízení chystáme. Je možné se přihlásit až do začátku augusta. Budeme přijímat celkově ještě 15 studentů do příštího ročníku, takže tímto bych vlastně pozvala všechny zájemce i ze Slovenska ke studiu. To studium je v Čechách bezplatné, je možnost získat kolej, když o to zažádá se včas. Určitě budeme rádi za romské studenty, kteří zase můžeme třeba pomoct sehnat nějaké jako stipendium pro romské studenty a podobně. Jsme strašně moc rádi, když u nás v ročníku jsou studenti ze Slovenska. Po předběžném přijímacím řízení, které bylo vlastně v tomto měsíci, víme, že už tam budou vlastně dva studenti ze Slovenska, takže pozveme rádi i další.
1: Jaký musí mít předpoklady studenti, kteří se uchádzají o studium na vaší fakultě?
2: Takže předpokladem je mít maturitní zkoušku z jakéhokoliv typu středních škol, není potřeba gymnázium, může to být i odborná škola. A to je nejdůležitější a vlastně na stránkách máme nějaké informace, ale na stránkách máme chatbook, jsou tam dva tituly, které jsou povinné a další doporučená literatura a vlastně součástí té zkoušky je potom rozprava nad tou literaturou, motivací a nějakým jako všeobecným přehledem o Romech.
1: Ak by mal záujem o štúdium niekto, kto má napríklad tu na Slovensku vyštudovaný prvý stupeň vysokej školy, bakalár, romský jazyk, romská literatúra a romské realie, ktoré sa študujú u nás tu v Prešove, môžu pokračovať iba na magisterské, alebo museli by študovať celé štúdium 5 rokov?
2: Taková situace ještě nenastala, že by se k nám někdo přihlásil, kdo by měl bakalářské studium a hovoří romsky, protože u nás je podmínka pro ten nástup do magisterského studia, že student už musí umět romsky. Takže teoreticky, ale vlastně, kdyby někdo splnil tuto podmínku, že mluví romsky a má bakalářské studium, tak by mohl se na to magisterské studium přihlásit. Na magisterské studium ale letos nevypisujeme dodatečné přijímací řízení jenom na bakaláře, ale bude možno se přihlásit na magisterské studium v příštím roce.
1: Čo potom študent po ukončení štúdia? Má uplatnenie a kde pracujú vaši absolventi? Kde ich môžeme stretnúť?
2: Ja asi neznám žiadného našeho absolventa, ktorý by nemiel práci. To uplatnenie je pomerne široké. Přes různý jako státní sektor, to znamená pozice na různých ministerstvech, úřadu vlády, v neziskových organizacích, v různých kulturních institucích, v médiích. Skutečně to uplatnění je jako velice široké našich absolventů. A zvlášť jako romský absolventi bych řekla, že jsou velice žádaní a naopak se třeba stává, že někdo zanechá studia, protože vlastně dostane tak zajímavou pracovní nabídku, že jako nemá čas to studium dokončit, což nás samozřejmě mrzí na jednu stranu. Na druhou stranu jsme jako rádi, že jsme někomu pomohli splnit si svůj životní sen.
1: A chcú študovať mladí alebo aj starší v Čechách a na Slovensku vašu školu? Aký je záujem o to štúdium? A čo im iné ponúkate ako ostatné študijné programy?
2: Ja myslím, že záujem docela je. Často ale nepočítají studenti s tým, že to studium je pomerne náročné. Že ako to není žiadna procházka ako rúžovým sadem. Často si třeba lidi myslí, že když umí romštinu, že vlastne mají vyhráno ve studiu romského jazyka. To ale bohužel není pravda, protože ta zkouška gramatiky je velice náročná. To je na jednu stranu, na druhou stranu si myslím, že možná v tuhle chvíli o našem oboru se až tolik neví, že nemáme tolik času na nějakou propagaci toho, takže to je něco, na čem by se určitě měli jako zapracovat.
1: A kdo krem vás vyučuje? Můžete nám prezradit někoho, kdo pracuje u vás a je to tak významný, který robí dost veľa, tak jako vy, pre ten náš jazyk?
2: Určitě, co se týče teorie jazyka, gramatiky, lingvistiky, tak Michal Beníšek bych řekla, že je jeden ze světových romských lingvistů, opravdu jako jeden z největších odborníků na romštinu. Snad vedle něj ještě můžu vzpomenout Viktora Elšíka, který je vlastně na lingvistice, ale taky vlastně vyučuje i naše studenty na některé předměty. Potom jeho lingvistické předměty zejména vyučuje Pavel Kubaník, který taky se vlastně tady v těchto tématech pohybuje již 20 let. Jan Červenka, který právě se hodně věnoval pravopisu, standardizaci romštiny a různým formám jakoby romštiny v nových situacích a podobně. Historička Helena Sadílková, která je vlastně vedoucím pracoviště romistiky, teda nejenom, že vyučuje romskou historii, ale taky romský jazyk. Co je jako pro nás určitě důležité, je, že se snažíme zapojovat i naše bývalé romské studenty do výuky, takže vlastně se jako na pozici lektorů romštiny, ale například doktorantka a naše bývalá studentka Renata Berkijová, která vlastně dělá doktorát na historické téma na jiném ústavu než vlastně jako u nás, ale u nás vyučuje různé předměty právě s Helenou Sadílkovou, romský holokaust a podobně, nebo Mižu Mižigar, kterého se snažíme čím dál tím více zapojovat, který vystudoval vlastně historii na Středoevropské univerzitě v Budapešti, která je dneska ve Vídni, tak vlastně ho se snažíme taky zapojovat do výuky různých předmětů a samozřejmě narážíme tady na nějaké jako finanční kapacity oboru a podobně, ale děláme všechno pro to, aby jsme je zapojovali co nejvíc vlastně do toho chodu našeho oddělení.
1: Máme tu studentky, dvě, které studují romistiku na Filozofické fakultě na Univerzitě Karlovej v Prahe. Aneta, proč by mali jít mladí studovat tento odbor?
0: Já si myslím, že je to hodně zajímavý obor, který je vlastně svým způsobem hodně unikátní, ale je vlastně docela skrytý a je škoda, že o tom víc lidí neví, protože vlastně mám pocit, že tady v tomhletom obsahu nebo v tady té formě vlastně ho najdeme jako málo kde jinde. Je tady hrozně zajímavý propojení spousta disciplín a ten obor je vlastně smysluplný a zároveň jako skvěle interdisciplinární a zároveň vlastně i užitečný. Že tam vidím zatím i nějaký jakože přesah jenom z té akademické sféry i do nějaký sociální sféry, do nějaký humanitární, takže tam máme to veliký propojení a zároveň nebrání to tady ta jakože sociální sféra rozhodně nebrání té akademické úrovni toho oboru, protože co se týče jazyka, reálí, historie a tady těch věcí, tak je to neuvěřitelně profesionální a je to jakože těžký studium, co se týče gramatiky, jazyka a takhle, ale je to hrozně kvalitní a mám pocit, že málo který obor vás dokáže naučit vlastně jazyk, který není tak jakože za prvé není často vyučovaný, za druhý vlastně je hrozně zajímavý, co se týče toho lingvistického hlediska a jeho vrstev, jeho historie a zároveň je doteďka používaný. A tady vlastně vy si dokážete spojit všechny ty vrstvy toho studia a je to moc zajímavý.
1: A Katka, proč vy byste odporučili toto studium? Čo vám osobně dává? A vy jste študovali aj právo? Alebo študujete, popri tom aj právo. Kde sa vy potom vidíte po ukončení tej romistiky? Či budete robiť s touto témou romskou aj v budúcnosti?
3: Tak co se týče toho doporučení nebo proč by měli lidi studovat romistiku, tak já si myslím, že na tom je krásný, že přesně jak je to jako různorodý obor, tak si tam každý dokáže najít to svoje. Že jsou lidi, který víc bude bavit ten jazyk, nebo lidi, který bude víc bavit ta historie. A samozřejmě, že jako musíme umět všechno, abychom mohli ten obor dostudovat, ale zároveň díky nějakému hodně osobnímu a individuálnímu přístupu všech našich učitelů, tak když si tam člověk najde to svoje, tak oni ho v tom hodně podporují a může se v tom zdokonalovat a jít víc do hloubky a tak. Takže proto si myslím, že tam každý dokáže najít to, proč zrovna on sám by to měl studovat.
1: A vy?
3: Mě nejvíc zajímá asi historie a právě to propoju i se svým studiem práv, kde momentálně začínám psát svoji diplomovou práci a právě píšu na katedře historie práva o nějakém poválečném vyrovnání romského holokaustu. Takže tomu bych se jako ráda věnovala i do budoucna, ale asi nějaký svůj směr, který vidím, tak možná v nějakých mezinárodních organizacích a nebo v kanceláři veřejného ochránce práv bych jednou chtěla působit.
1: Takže vám obidvom držím palce, nech sa vám to splní a nech vám to štúdium uteká a nech ste úspešné. A nakoniec mi ešte, pani Hajska, povedzte, dokedy, ešte raz opakujte, dokedy môžu podávať prihlášky a kde môžu nájsť informácie o tom štúdiu?
2: Informace k přijímacímu řízení lze nalézt na stránkách Filozofické fakulty, kde je přímo sekce přijímačky a podat přihlášku je možné do začátku augusta. Teď nevím přesně, jste do 10., ale do konce prvního týdne v augustu.
1: Takže čím skôr, ešte v júli, čím skôr k tomu a zaujím, nech sa prihlási a bude u vás vítaný.
2: Každý u nás bude vítaný a těšíme se na vás.
1: Soy Nevo Andro Sportos, bez dođene na Andro Avlune minuti. O Lukáš Kubiš pale kredjavri o titulo z majster Slovenska. O Lukáš Kubiš tekada berš hordinela o dresost Andro Slovačika farbi. Andro Čehika jeseniki projeketane majstrovstva Andro Dromeskeri ciklistika a čilja pale jekto. Kala preteky sa spredali ste Lokeder, bo nás sa zodoj o Matias Schwarzbacher, ani o Martin Svrček sa vo nás valilia. Anglune ochto koli bez leku by šostal likere nás o Samuel Novák, to Richard Ríško, no pro Agor Sikadia Peskeru aj si pen o Kubiš. Duto Agorindia Bišu Beršengero Richard Ríško u Trinto a Čilia o Samuel Novák o Kubiš, keľďa vrita je časovka. Maškaro Romňa Avka Sarkoda Berš, keľďa avri e Viktória Chladoňovo. Andro Jeketane Čechika te Slováčika pretek ke sa spanč Slováčika Romňa. Duto a Čina Enina Andacko u Trinto e Sofia Ungerovo. E Chladaňovo keľďa vrita je časovka. Maškaro juniorky keľďa vri e Luisa Bartošíkovo. O Alex Molčan je no jech Slováčiko tenistas prokada Beršeskero Wimbledon. Pro turnaj z Andro jech to kolos kelelale Nemcoha Danieloha Altmajeriha. Bešu ochto Beršengero Molčan bez dochudia pro Wimbledon Imar Trintovar, Andro Beš du jezera te Bišu duj bez dochudia Andro Trinto kolos. O Altmajer odej kelela Zimar Pančtovar u koda Berš bez dochudia Andro duj to kolos. On duj žene Imar jeketane bavine nas Andro Mnichov, akur keľďa avri Amaro tenistas. O Molčan ino Akana Šelte Dujto u o Nemcos Vendate Enjato Andro Rebríčko z ATP bio Molčan amen Naneniko Aver Andre Dvojhra pro turnaj zhinete Tereza Mihalíkovo u je Rebeka Šramkovo no Kelenača Štvorhra Emihalíkovo la Britka Olivia Nikolsovaha u je Šramkovo la Čechyňaha Linda Hanovskovaha o Wimbledon a Čilia Ič Bišu Enjato Nejunoste u o finále Ela Dešu Dujto Nejuloste Robert Lewandowski, Gial Proaver Cotrola Lumake. Palo Starberša Andre Barcelona, Gialo Lewandowski Palo Baro Pani. Sarpendia Onegbareder Insideros, Fabrizio Romano, Gialo Lewandowski Andro Klubos MLS, Chicago Fire. Predalendela o Polčiko futbalistas Nekbareder Kodoj Bavinelas. O Lewandowski hino Bachtalo futbalistas sa zdiekele Nekfederendar Utočníkendar Andre Peskeri generácia. Važe Polčiko Bavindia šel te šovardešte efta zápasy. O klubi NHL Peske Andro Anglunu Draftos Andro Buffalo Kidlavri Ochtotonen Slovačiko Nehokejisten. Sar Peršošundia Peskoronav o obrancas Adam Golier Saves Peske Kidlavri o Los Angeles Kings Andro Dujtokolos Andalo Sarandate Enjato Tan. Ladam Golier sa zlačí sezóna. Trenčinos te Bavinelas Andre Extraliga sa ste majstrovstva sveta Gio Biš te Gio Dešu Ochto Berš. Odoj sa z kapitános e Slovačiko odoj Ačina Dujto. Uo Golier pez dochudľa Andro All-Star Tímos Sar Nekfeder Obrancas. Kajčan Amare Hokejisti o Adam Golier Andro Los Angeles Kings o Samuel Hrenák Andro Winnipeg Jets o Adam Nemec Andre Ottawa Senators o Tomáš Hrenko Andro New York Rangers, o Tomáš Kráľovič Andre Tampa Bay Lightning, o Jakub Floriš Andro Nashville Predators, o Roberto Leonardo Henriquez Andro Boston Bruins, o Lucius Bernat Andro Vancouver Canucks. Amarla Česunavle, Ormano Lavi Maravla Koagor, Sarsakovale Skrđa Mandre Redakcija, Važu Nacija, Kere Programi Radio Patria, Andro Studios, STVR, Kašate. Richtindeles Erika Godlovo, Opeter Krajčović, Teoroman Gorolj, Savotumegi Mangal Mekšukarati, Uđio Šunjiben, Amalina te Amala.

jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.